0: správně, bez pochybností, hardcore tu nahráváme. Jsem jak Milan Baroš, 100% proti. Počítej vždy se mnou, bez problému, bez koboty. To není vtip, toto nejsou anekdoty. Já makám jako blázen, po mě další do štafety.
1: Inšallah, i tak to osiągnę. Usiądę na pustyni i o wszystkim zapomnę. O miastach, trudach, ściemnionych epizodach. Muszę tam być, nic ująć, nic dodać.
2: Nevšímám si reči, ale moju robotu. Nepredajný repery, milí žusír z mojho kokotu. Jebali vás do čreva, len chore hyeny. Já pukal nedosáhnem vrchol, trénu, li budem nechal.
0: Jak to mi se vstýt?